0: Rádio Spin.
1: Milujú mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Leo Spin.
1: Díky tomu, že se vidějí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidějí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40. Z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá

show Spitz, posloucháš Radio Spin, máme tu pátek 28. srpna. S tebou je za Majkem Krištof, dneska už naposledy sám, protože v pondělí se za náma konečně zpátky připojí Dom Domeček. No a co bych tak ještě řekl, 5 hodin 55 minut, svátek má Augustín, by the way, což je celkem krásný jméno a celkem vzácný jméno, protože já jsem googlil a našel jsem, že Augustínů si po České republice běhá zhruba 23. Takže pokud nějakýho znáš, gratuluju, já neznám žádnýho. Je to celkem anomálie, takže když tak i za mě mu můžeš nenápadně popřát. Nás tady čeká to, co tak všichni milujeme, a sice poznávačka. Zároveň mrkneme nějaký novinky, mám tady třeba to, jak chce internet a hlavně teda Meta, Instagram a Facebook, teenagerům takzvaně utáhnout šrouby, takže na to si určitě počkej, teď si dáme ještě počáso. Počasí. Dneska musím říct, že je trošku teplejší než ve zbytku týdnu, protože po celé České republice máme už teď průměrnou teplotu 15 stupňů Celsia, což vůbec není k zahození. Na většině území máme polojasno a místy i oblačno. Každopádně, co se těch denních maxim týče, tak ty vystoupají někam ke 30 stupňům Celsia. Takže myslím, že ten dnešní den bude asi nejteplejší. Potom jsem tady viděl, že mají přijít nějaký bouřky ve zbytku týdne, tak uvidíme, co je na tom pravdy. Upřímně, byl bych celkem rád, kdyby trošku zapršelo.

Ty Rádio Spin, máme tu pátek 28. srpna, něco málo po 6. hoďce a s tebou je Krištof Čuspic. Jak jsem slíbil chvilku zpátky, pojďme se podívat na to, jak chce Instagram, respektive Meta, teenagerům utáhnout šroubečky. Hele, jde o jednoduchou věc, Meta se prostě dohodla v USA se všema těma státama na nových pravidlech pro teenagery do 18 let, no a součástí té dohody je výchozí limit 2 hodiny denně pro Instagram a pro Facebook dohromady, to znamená, že ten čas se sčítá mezi oběma aplikacemi. Půlnoci potom přijde takzvaný night mode, což znamená, že od půlnoci do 6 ráno se teenagerům aplikace naprosto zablokujou a nebudou moc prohlížet feed, storyčka, reelska, prostě celý to bude bloklý. No a během školního dne, zhruba od 8 do 15.00, se vypnou notifikace. Výjimkou teda mají být nějaký přímý zprávy atd. Plus, aby toho nebylo málo, jo, stále ještě nekončím, tak po každých 15 minutách nepřetržitýho používání dostane teenager upozornění, že by si jako mohl dát pauzu. A kámo, já nevím, jako všichni známe torčení, zakázaný ovoce nejlíp chutná, já to vím moc dobře, protože kdysi dávno, když jsem byl na základce a měli jsme první telefony, dejme tomu tak 4., 5. třída, kolik nám mohlo být, 10., 11. dejme tomu, tak kámoš měl na telefonu nastavenou takovou tu rodičovskou kontrolu, jo, ale prostě v 10 letech už ji nechcete, nemůžete si stahovat hry, nemůžete chodit na YouTube, měl tam jenom nějaké jako videa, které byly pro děti. A my jsme byli takový hračičkové, že jsme to různě obcházeli, to znamená, že jsme mu tam prostě dělali plechu v tom telefonu a rodiče potom z toho byli nešťastní. Tak mě zajímá, jak to dopadne v té Americe, no? Co tam prostě teenageři vykoumají, jakou jinou sociální síť si založí přímo jenom pro sebe, aby tenhle ten zákaz obešli. Kámo, bude to crazy a myslím si, že pokud se ten dostane sem k nám, tak to v životě nemůže fungovat tady tohle.

0: Radio Spin se bude Krištof, páteček 28. srpna. Jo, už se nám ten týden hezky blíží ke konci. Za chvilku to je víkend, bude to paráda. Každopádně jdeme se přesunout k tomu, na co jsem se dneska brutálně těšil, a to je poznávačka. V poznávačce je tvým úkolem poznat podle tří ukázek, který tady mám přichystaný, jednu nějakou věc. Může to být prakticky cokoliv. A dneska, hele, dneska budu fakt zlej, jo. Dneska vám neřeknu, jestli jde o seriál, jestli jde o film, jestli jde, co já vím, o písničku, o kapelu, o hru. Vůbec nic vám neřeknu. Jediný, co můžu říct, je, že se jedná o hodně českou záležitost a první ukázka zní takhle.
1: Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadl. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi pětkrát nebo šestkrát.
0: Ach jo, já se omlouvám, já prostě miluju tady tuhle tu hlášku. Každopádně, co ještě můžu poradit, je určitě to, že tahle ta ryze česká věc, nebo skoro ryze česká věc, je prošpikovaná takovýma podobnýma hláškama, a to skrz naskrz po celou dobu. Takže jestli víš, 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka, tady je ukázka ještě jednou.
1: Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadl. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi pětkrát nebo šestkrát.

0: Radio Spin ve tvých uších, pátek 28. srpna, s tebou je Krištof a v aktuální chvíli řešíme naši poznávačku. Já už jsem vám tady pouštěl jednu jedinou ukázku a ta zněla takhle.
1: Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadl. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi pětkrát nebo šestkrát.
0: Já to zbožňuju. Jediná nápověda, kterou jsem dal, že je to český počin a že je prošpikovaný hláškama. Já vám další dvě hlášky pustím přímo teď, jedna z ní třeba takhle. Až se to pustí.
1: Lidi, co pracujou, se přitom zašpinějí. Navíc jsem si ty ruce právě utřel.
2: Čím jako? Stejným zaseným hadrem, kterým meješ hajz. Ty špinavý hovor.
1: Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšef?
0: Kámo, jo, mohli jste slyšet, že jsem to musel trošičku vypípat, protože co si budem, v tomhle tom českým počinu je celkem těžký najít nějakou hlášku, která by byla family friendly a šla by pustit v rádiu, no. Takže to je taková jedna další nápověda. Zároveň, co bych mohl říct je, že se jedná o celkem starý počin, a já to prozradím, o starý herní počin, protože tahle ta hra vyšla už v roce 2010 jako určitý pokračování jedné jiné hry. Tady je třetí ukázka. A nebo taky ne, nechce se tomu dneska prostě.
3: Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem.
0: Já jsem schválně vystřihnul to jméno, aby to bylo trošičku těžší. Takže pokud víš, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, čekám na ty správný typečky.

0: Ostin ve tvých uších, pátek 28. srpna a vy jste mi dneska, milí směři, udělali mega radost, protože já jsem tady v Poznávačce zandal jednu věc, u který jsem si říkal, jestli je vlastně tak známá, jako si já myslím, jo. Minimálně ty hlášky z toho si myslím, že teda některý z nich zlidověli, třeba jako tuhletu používám strašně rád, protože, sorry, ten dubbing, ten je skvělý.
1: Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadl. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy, asi pětkrát nebo šestkrát.
0: Ještě, jak se tomu ten človíček prostě zasměje, ne? To je naprosto geniální. No a jedna z těch ukázek zněla třeba i takhle.
2: Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Francescou před naším domem.
0: OK, sestra Francesca, dobře, rodiče. Já jsem vám poradil, že se jedná o pokračování jedný takový legendární český věci. No a jdem se podívat za váma, co třeba takový štrůdl?
3: Tohle nejvíc legendární česká hra Mafie.
0: OK, česká hra Mafie, to je celkem dobrý tip.
3: Hele, já si myslím, že by to mohla být Mafie 2.
0: Mafie 2, jo, dobře, Filipe, tady to máme specifikovaný. Podíváme se třeba ještě za Lukášem.
4: Ale za mě je to Mafie.
0: Mafie, jo, OK. Tam byl nějaký Vito, fakt?
3: Hele, 100% je to Vitonio Antonio Scaletta, takhle zní celý jméno z Mafie 2.
0: Kámo, nebudu vás napínat, mám z vás radost. Jasně, že to je Mafie 2, legendární pokračování české hry Mafie 1, na který teda dělal Dan Vávra scénář a musím říct, že jenom kvůli tomu scénáři tu hru můžu hrát furt, jakože fakt furt. Tam je tolik věcí, tolik cutscének, tak dobře napsaný mafiánský dialogy té doby. Kámo, pokud jste nehráli, doporučuji všema 10, i pokud nejste gameři, protože tohle to je prostě kultovní věc. OK, díky moc za vaše tipy, díky moc za vaše cally. Pojďte se nechat pozvat na jeden náš speciálek ohledně Tupaka. No a za chviličku z nás čeká Celebrity Voice Flip. 13.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tu páteček 28. srpna, ten týden se nám hezky klene k tomu geniálnímu víkendu, na který už se těším, protože budu mít troškový zvolničko a doufám, že ty taky. Každopádně, pokud právě vstáváš a říkáš si, tyjo, jak je asi venku, hele, neboj, jsem tu pro tebe, po celý České republice je průměrná teplota zhruba 16 stupňů Celsia. Dneska to je teda mnohem příjemnější než ve zbytku týdne, který nám teďka uběhl, protože vždycky, když jsem vstával a dal jsem se na sebe mikinu a dlouhý kalhoty, tak mi byla trošku zimečka a dneska musím říct, že to bylo celkem snesitelný. No a snesitelný budou i ty odpolední teploty, protože tam nám to vystoupá na nějakých 30 stupňů, takže takovej poslední záchvěv léta to tak vypadá, protože když se dívám na ostatní dny, tak se ty teploty drží někde kolem 25 stupňů, 24 stupňů Celsia s občasnýma přeháňkama. Ty by dneska neměly úplně hrozit, ale měly by hrozit zhruba někdy kolem půlnoci až třetí ráno, tak uvidíme, jestli nám ten model náhodou nekecá, jo, protože jak víme, vždycky tady s Dominikem řekneme, že bude pršet a nakonec neprší. Stalo se nám to přesně minulý týden nebo předminulý, když jsme tady byli. A říkáme, na Liberecku prší, no a do apky nám přišla fotka oblohy, kde bylo úplně krásný sluníčko, takže už nevěřím ničemu, co tady ten model počasí říká. Čemu ale věřím, je rychlá doprava na rádiu Spin, která bude opravdu rychlá, protože v regionech se toho naštěstí nic moc neděje, nevidím tady žádný crash ani žádnou větší zdržovačku. To se nedá úplně říct o dálnicích, tady si počkáš na D1 na příjezdu do Brna zhruba 10 minutek, na příjezdu do Prahy by to pořád ještě mělo být čistý, no a crash hlásí třeba i D7 na kilometru 58 na tratě Praha-Chomutov. Co se samotný Prahy týče, tak ta je čistá jako slovo boží, ale pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje v dopravě, třeba se právě vzbudil, dáváš si kávičku, díváš se z okna a viděl si cyklistu, jak tam někde napravo přímo do stěny. Hele, dej mi to vědět, 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penery. Mediální partner Radio Spin.
1: Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJský set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.
2: Pusť tam něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Au, můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

0: Tomáš si Rádio Spin, máme tu pátek 28. srpna, něco málo po půl sedmý hoďce ráno, s tebou je Krištof. No a Celebrity Voice Slip, to je naše tradiční ranní hádanka. O co jde, je to úplně jednoduchý. Mám tady jeden hlas nějaký známý osobnosti, může to být prakticky kdokoliv, může to být kuchař, číšník, může to být klidně i známý automechanik, bavič, herec, rapper, daber, úplně cokoliv tě napadne, jo? No ale tenhle ten hlas, aby byl k nepoznání, tak jsem ho trošku zamufloval, trošičku jsem ho otočil, aby to prostě nešlo poznat na první dobrou. Dneska můžu prozradit, že budeme hádat jednoho rapera a takhle zní ukázka. To je sranda, že i když ten hlas je zamuflovaný, tak to stejně zní, že týpek rapuje. Nic víc ti asi teďka momentálně neprozradím, krom toho, že to je rapper. Možná jenom to, že je to jeden z mých asi top 3 nejoblíbenějších rapperů, ale to ti asi moc neporadí, pokud mě neznáš, ale vůbec to nevadí, prostě to necháme u toho, že to je rapper. Pokud víš, tak víš, co máš dělat, a tady je ukázka ještě jednou.
1: Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Expo Rádia Spin. Máme tu pátek 28. srpna, s tebou je Krištof a v tuhle chvíli řešíme zamotaný hlas alias Celebrity Voice Flip, který dneska zní takhle. Já tady mám super take od Štrůdla.
1: Trošku tam slyším dolara.
0: Hele, dolar to dneska bohužel není, protože musím se vám trošku přiznat, jo. Dolar Prince je naopak v té mojí top trojce, kterou z Česka tak úplně neposlouchám a nevyhledávám, byť musím přiznat, že i dolar má samozřejmě svý bangry. Takže, teď by měli začít nějaký nápovědy. Tenhle ten týpek, který ho tu dneska hádáme, jak už jsem říkal, je to český rapper, zároveň je to i básník, grafický designer, ilustrátor a spisovatel. Můžu prozradit třeba i to, že je držitel, pokud se nepletu, ceny Anděl a dokonce dvojnásobnej. No a co bych tak ještě mohl říct? Jo, není to Pražák, tenhle ten týpek se narodil v Pardubicích, ale prakticky celý svůj život tvoří a působí v Brně. OK, přemýšlíme si ještě něco k tomu řeknu, možná to, že pokud si poslechneš nějaký jeho album, tak je to celkem Mr. Punchline. To by tak mohlo stačit a tady je ten voice clip ještě jednou. A teď se předveď, 210, 32, 30, 30, znáš to.
2: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Tak co? Podíváme se tak hezky na rádiu zpět na to, kdo to byl, protože musím říct, že tenhle ten zamotaný hlas vás celkem potrápil, zněl nějak takhle. No a jdem se za váma schválně podívat. Takže první, kdo tady úplně byl, tak byl Štrůdu, který typoval...
2: Trošku tam slyším dolara.
1: Ale ten dolar to tentokrát nebyl. Co tady máme dál?
2: Já si myslím, že by to mohl být MC Gay.
1: No, to už mi přijde trošku bližší.
3: Hele, tak není to náhodou... James Cole.
1: Jo, Štrůdl, tady ses prostě nevykoupil. Není to ani James Cole, ale musím říct, že off ether, to už jsem si bohužel nenahrál, tak si na to podle mě přišel. Do apky přišel třeba ještě Maras?
4: Ahoj, tady Maras. Celebrity Voice Slip si myslím, že bude MC Gay.
1: Hele, zase nebudu vás napínat, naprosto správně. MC

0: to zbožňuju tohoto týpka, protože tohoto je lyrický genius za mě, dámy a páni. Hele, super, pustím vám schválně ještě to, jak zní ten jeho hlas normálně, jo?
1: Jo, tohle je rapovej skit, čekám na autobus, aby mě mohl doprovodit domů.
2: Prázdninový Spin ráno na Rádiu Spin. Dominik Musil a Krištof Švehlík.

Sean Paul, ty posloucháš Radio Spin, máme tu pátek 28. srpna, hezky máme ten víkend před sebou, super výhledy, teda pokud zrovna nemakáš samozřejmě, ale i tak si myslím, že ten víkend dělá svoje, minimálně je to o hlavě, vždycky když je víkend, tak mě je prostě líp. Každopádně svátek má Augustín, což jsme chvilku zpátky zjistili, že Augustínu je po celé České republice jenom 23. Takže jestli znáš nějakýho Augustína, tak gratuluju, protože to je celkem anomálie. V tom dobrém slova smyslu, samozřejmě, ne, že teď půjdeš za Augustín. Augustínem budeš mu přát a říkat, ty jsi dobrá anomálie. To by asi nebylo úplně fajn. Každopádně popřeji mu třeba i za mě. Hele, stihli jsme toho docela dost. Dali jsme si tady Celebrity Voice Flip, ve kterým jste odhalili opičího krále alias Eminema Nováka, alias MCho Geje. Zároveň v poznávačce jste správně typli Mafii 2, moji srdcovou českou hru. No a co nás čeká za malou chvilku? Hele, podíváme se na jeden český rekord a s tím se bude vázat jedna důležitá otázka na vás, protože. No já vám to řeknu až potom, teď si dáme počasíčko. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 17 stupňů Celsia, už nám to pomalu leze nahoru, což je hodně fajn. Zatím teda máme polojasno nebo mírně i zataženo, každopádně ty dnešní maxima se vystoupají někam k 31 stupňům Celsia. Na většině území pak má být polojasno a žádný deště úplně čekat nemáme, minimálně ne přes den. Je tady psáno, že by měli dorazit někdy kolem půlnoci a zasáhnout by nás měli až do zítřejšího rána, přičemž teda by se takhle

Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, máme tu páteček, něco málo po 7. hoďce. No a já jsem narazil na jednu zprávu, která mě celkem zarazila, jo. Protože každoročně se v Česku soutěží v pojídání švestkových knedlíků. No a letošním vítězem se už po 7. za sebou stal jistý Radim Dvořáček z Ostravy, který za jednu hodinu spořádal 193 švestkových knedlíků. Kámo, to musí být hergot vášen, když dáš tolik knedlíků. Hele, kdybychom udělali takovou rychlou matiku, jo, tak dejme tomu, kolik to bylo za minutu. 193 děleno 60, to máme nějakých 3,2 knedlíků za minutu. Kdybych to měl vzít ještě do extrému, tak počkat, to máme průměrně jeden knedlík každých 18,7 sekundy. Fuha, jako to už není pojídání, to je průmyslová výroba knedlíků, ale opačným směrem. Ne, samozřejmě, gratuluju mu. Tenhle ten týpek, by the way, drží oficiální světový rekord z roku 2024, kdy dokonce zvládnul 228 švestkových knedlíků. Já nechápu, jak to ty lidi dělají, jo? Jestli prostě schválně hladoví předtím a potom to všechno snědí a mají to místečko na to, nebo jestli jim to prostě chutná, nebo jestli to, co já vím, do toho břicha dávají, že tam mají nějaký komůrky a tam si to skladujou. Já fakt nevím, kámo. Každopádně, gratuluju, je to skvělý výkon. No a to mě včera přivedlo na přemítání o tom, v čem bych byl asi tak nejlepší já, jakože co by bylo to jídlo, ve kterém bych vyhrál zlatou medaili, kdybych ho měl pojídat. Hele, já vám to řeknu, ale až za chvilku, protože to je trošičku kontroverzní. No a mezi tím se zeptám vás, kdybyste měli vyhrát zlatou medaili v pojídání jednoho jediného vašeho oblíbeného jídla, co by to bylo? Čeho byste se lidově řečeno užrali takhle na soutěži? Pokud víš, 210, 32, 30, 30, pojď mi to oznámit, sestavíme si tady takovej maličkej jídelníček.

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Já jsem našel Radio Spin a Krištofa za Majkem. Čus, to jsem já. Máme tu pátek 28. srpna, něco málo po 7. hoďce. No a já jsem tady chvilku zpátky otevřel naše dnešní téma, protože jeden týpek z Česka tak se stal vítězem už po 7. za sebou v pojídání švestkových knedlíků a ten borec jich za hodinu spořádal 193. Gratuluju, je to fakt poměrně výkon. No a včera jsem tak seděl, četl jsem to a říkám, ty krásu, Krištofe, kdyby ses měl přihlásit na takovou to pojídací olympiádu, co by to bylo, jakože v čem by soutěžil, co by si dokázal spořádat. A došel jsem k takovému trošku kontroverznímu jídlu, který jsem zjistil, že skoro nikdo nejí. Víte, jak jsou takový ty rýžový chlebíčky? Fakt taková ta suchá rýžová placka, do které prostě kousnete, teď se vám to všude lepí. Já úplně zbožňuju. Dávám si to třeba k filmu nebo takhle, když mám chuť na sladký a potřebuju to zahnat, tak já si dám rýžový chlebíček a ten si nahoru pomažu medem. A to je úplně všechno, nic víc tam nedávám. Takže vám to vlastně hezky křupe a zároveň to ještě máte oslazený prostě výborným včeličkovým sladidlem, co víc si přát. Takže myslím, že kdyby byla nějaká olympiáda v pojídání rýžových chlebíčků s medem, že bych tam 100% vyhrál, protože to taky hlavně nikdo nejí, že jo. No, ale mě zajímá kardinální otázka. Co vy? Kdybyste měli soutěž, ve který můžete vyhrát zlatou v pojídání čehokoliv, v čem byste ji vyhráli vy? Co prostě dokážete spořádat takovým tempem, že byste v tom byli olympijský vítěz? 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, posílej mi to sem, sestavíme si tady takovej jídelníček pro vítěze. Aj!

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, a chvilku zpátky jsme začali řešit jedno téma. Čeho byste se mohli ujíst, kdyby byla olympiáda v pojídání vašeho oblíbeného jídla? Proč to řešíme? Protože jeden týpek na Trnkobraní snědl prosím pěkně za hodinu 193 knedlíků, přičemž drží světový rekord z roku 2024, kdy zvládnul 228 knedlíků. Crazy věc. Já jsem začal takovým trošku kontroverzním takem, protože jsem říkal, že bych se užral takových těch rýžových chlebíčků s medem. Já to strašně miluju. Ale musím říct, že i Michalovo jídlo by se do jisté míry dalo považovat za kontroverzní.
1: Ale tak já bych se užral krupicový kaše.
0: Ty kráso, ale to tě zasytí, ne? Za chvilku.
1: No jo, ale to... Já když si dělám krupicovou kaše, já jsem schopný sežrat třeba litr, dva z mlíka jako sám.
0: Ty kráso, za prvý bych byl asi strašně nafouklej, kdybych si to dělal potom ráno, to úplně nenávidím, ale jo, krupička, to je prostě to jídlo, který buď to miluješ, nebo ho naprosto nesnášíš. Ještě se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli tam to granko mícháš, a nebo jestli to hezky papáš od krajů, tak jak se to má dělat, ale to bych nechal tak, jo, to pořešíme s Domem příští týden, protože tady tyhle ty kontroverzní věci, my se v tom prostě s Domem moc jako neshodujeme, jo, takový ty, znáte to, ananas na pice a tak dále a tak dále. No ale jdeme dál, já už tady mám připravených pár dalších voiceovek toho, v čem byste byli nejlepší jedlíci, co by bylo to jídlo, který byste si vybrali, kterýho byste se užrali a díky kterému byste takhle za hodinu vyhráli zlatou medaili v pojídání. Pokud ty máš nějaké jídlo, dávej vědět 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.

0: Na rádiu Spin, který právě ladíš, řešíme důležitou otázku. Je to fakt kardinální otázka pro život. Kdyby byla olympiáda v pojídání vašeho oblíbeného jídla, co by to bylo? Co by bylo to jídlo, za který byste vy vyhráli zlatou medaili? Mám tady Petra.
1: Čileče, já miluju od kámoše vždycky udírny uzený, hele, vždycky, když tam jezdívám na podzim, tak si toho beru kusy, prostě toho bych se užral teplý uzený, prostě z udírny, tyhle.
0: Dal bys ho samotný na té olympiádě nebo s chlebem?
1: Tyhle, ten chleba je k tomu škoda.
0: Já normálně mě se prostě zbíhají chutě tady. Chápu, Petře, naprosto to chápu. Vždycky, když jsme u nás udělali maso, tak za prvý to strašně krásně vonělo, takže už jenom to podpoří ten tvůj hlad. A za druhý, jak říkáš, toho chleba je prostě škoda. Ty potřebuješ cítit tu chuť toho vynikajícího uděného masíčka. Ježíš, já mám hlad. Pro boha, proč jsem otevřel tohleto téma? Jejda. Jediný se tak přemýšlím, že vždycky, když jsem to jedl to uzený a nedával jsem si chleba, tak teda uděný, to je jedno. Tak mi potom bylo trošičku ale co se dá dělat? Prostě to jsou povolené ztráty. Hele, do apky, mi tady přišel ještě Jirka.
2: Zdravím všechny spinnery. Takže k tématu, jaký jídlo bych konzumoval, když bych chtěl vyhrát nějakou takovouhle soutěž. Ono je to hrozně těžký, protože jako Češi máme podle mě hrozně jako oblíbený jídla, co se týká knedlíky plus nějaká omáčka, takže nevím, jak by se to počítalo. Ale možná jenom na ty knedlíky. Ale říkám ti, že dejte přede mě 20 talířů svíčkový a jako za 10 minut to tam prostě není. Konec, zmizelo.
0: Ozval se nám Jiří alias Harry Houdini všech knedlíků a svíčkových. Hele, máš super point v tom, že jakmile jde o knedlíky, tak my Češi jsme na ně prostě vysazený. Cokoliv, prostě jakoukoliv omáčku vždycky s knedlíkem, toho se můžu ujíst i já. Já si pamatuju, když jsme byli, myslím, že to bylo v prváku, nám bylo tak 15 mojím spolubydlícím tehdy a kamarádem, se kterým bydlím dodnes, a byli jsme na takovým hereckým soustředěním, na který nás vzala naše třídní učitelka, a tam tehdy uvařili segedín. A my jsme se tak trošičku kolem půlnoci vloupali do té kuchyně toho, to ani nebyl hotel, to byl takový jako penzionek uprostřed přírody někde na Berounsku, a kámo, objevili jsme tam ten hrnec, ve kterým byl segedín, a všude kolem byly zabalený knedlíky a hlavně fungovala i mikrovlnka. Takže my se to celý ohřáli a úplně jak největší, ani nechci říkat co, jsme si vzali každý vždycky ten knedlík, namáčili jsme to do toho segedínu, kámo, a jedli jsme to úplně plnou hubou. Miluju to, fakt na to vzpomínám strašně rád. Hele, kdyby i tebe napadlo, v čem by si vyhrál zlatou medaili, kdyby ses měl takhle něčeho ujíst, jo, v tom pojídání, dávej vědět. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Já už fakt začínám mít hlad, ty krásy.

0: Tailspin ve tvých uších. Pátek 28. srpna, za Majkem stále ještě Krištof, ale nebojte, v pondělí už se připojí konečně i Dom Domeček po svojí dovolený, ty kráso, už se na něho kluka těším. No a my tady řešíme důležitý téma. Jeden týpek totiž pořádal asi 190 knedlíků, jo, normálně švestkovejch, a drží dokonce rekordy, sežral něco přes 220, jakože to je furt crazy, já nechápu, jak se to do toho člověka hergot vejde. No ale já jsem se zeptal vás, kdyby prostě bylo takový to mistrovství, co by bylo to jídlo, které vy byste pojídali a vyhráli jste za to zlatou medaili. No a musím říct, že Pajky mě neskutečně překvapil.
1: Já bych se užral, já držím Guinnessův svět rekordu pojídání kyselých pendreků. Za jeden večer jsem jich zvládnul 297 a to jenom z důvodu, že tři jsem nechal manželce, aby ochutnala modrej, zelenej a červený.
0: Hrbeti, to fakt?
1: Jako fakt, velmi hrozně zlé.
0: No to naprosto chápu, jako sorry, ale tolik kyselých pendreků. Upřímně mě se kroutí pusa, když sním jako celý to balení na posezení. A to je co říct, protože já na to sladký celkem jsem, ale tohle to je něco, miluju ty pendreky, ale nedal bych to jako tolik. Tolik! Proč? Jak je to vlastně napadne, Pajky, kdy si prostě pustíš film a místo chipsů nebo chlebíčku nebo třeba tataráku, který si k tomu můžeš dát, tak si řekneš, OK, kámo, co udělám? Trošku si zlepším večer tím, že s ním třeba 80 balení kyselých pendreků. Fúha. Pajky mi taky tady off air říkal, že jeho žena to všude vypráví. Já to naprosto chápu. Kdyby byl tvoje žena, tak se za to asi tolik stydím, že bych to říkal taky. Rychlá doprava na Radio Spin, která bude opravdu velmi rychlá, protože v regionech se neděje nic moc zásadního. Jediné, co tu vidím, tak je nehoda v Olomouci na ulici Střední Novosadská a jedna taky v Jablonci nad Nisou v ulici Podhorská. Jinak jsou regiony naprosto průjezdný a fresh. To samý platí o dálnicích, tady jediné, co vidím, tak je nějakých 5 minut zdržení na D1 při příjezdu do Brna. Jinak žádný větší kreše ani zdržovačky čekat nemusíš. To samý platí i o Praze, kde jediné, co momentálně trošku poskakuje, tak je pražský okruh u Rudný, ale tam si taky počkáš jenom nějakých 5 minut. Kdybys náhodou věděl o něčem jiném, co se děje na silnicích, tak 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin ve tvých uších, páteček 28. srpna, s tebou je stále ještě Krištof. No a děkuju vám za dnešní téma, protože jsme tu dneska řešili, čeho byste se nejvíc ujedli. Respektive takhle, jeden týpek prostě spořádal asi 190 švestkových knedlíků za hodinu, což je prostě crazy work, co si budem. No a já jsem se vás potom ptal, čeho byste se ujedli vy. Pajky nám tady dal jeden svůj světový rekord, kdy říkal, že, no já vám to pustím ještě jednou, schválně, jo, protože tohle to si zaslouží fakt jako velký shoutout.
1: Já bych se užral, já držím Guinnessu svět rekordu pojídání kyselých pendreků. Za jeden večer jsem jich zvládnul 297 a to jenom z důvodu, že 3 jsem nechal manželce, aby ochutnala modrej, zelenej a červený.
0: Kámo, jakože tohleto tleskám, protože to bych nedal. A myslím, že by to nedal i Petr, ten tady posílá Pajky jeden vzkaz.
2: Čau Pajky, tady Petr, hele, prosím tě, 300 pendreků, no co na to říct, ty jsi kanál.
0: Jako strašně, jak to do tebe muselo padat, bráško, to je hrozný. Tak či tak, já vám děkuju za to, že jste si tady volali. Vzhledem tomu, že dneska máme pátek a za nějakých necelých 45 minutek nám přijde DJ Devcom a dá nám tady svůj live set, na to se brutálně těším. Tak to znamená jenom jediný, že to trošku posuneme, no a dáme si jednoho doktora Dre se Snoopym, Still Dr. Dre. A hned potom se vrhneme do hry jeden na jednoho, kde stále hrajeme o lístky na PSH.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A jak jsem slíbil, tak taky dělám. Posloucháš Radio Spin, máme tu pátek 28. srpna a v tuhle tu chvíli se jdem dát hru jeden na jednoho. Běžně se děje, že tu soutěžíme třeba o tričko Radio Spin nebo i o různý lístky, no a jinak tomu nebude ani dneska. PSHčka totiž už 3. září odehrajou svůj koncert na Štvanici, respektive na ostrově Štvanice v Mystic Skate Parku v Praze. A já tady pro tebe mám 2 lístky úplně za free. Jedinou podmínkou je, že musíš zavolat na číslo 210 32 30 30 a o tyhle ty lístky úplně zdarma se s někým z našich spinnerů poprat. Tak pojď, linka je otevřená, 210 32 30 30, lístky můžou být totiž jenom tvoje. Dáme si jednu Beyoncé a startujeme za 3 minutky. Tak volej.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Dohrál nám Beyoncé na Rádiu Spin, s tebou je Krištof a jdem se přesunout na další klání dnešního dne, ve kterém se proti sobě utká na lince číslo 1 Vojta. Čus Vojto.
2: Čau, čau.
1: Nazdárek, nazdárek. Na lince číslo 2 proti tobě Petr. Čau Petře.
2: Buďte zdraví, chlapci, dobré ráno.
1: Ty taky. Hele, kluci, já jsem tady zavedl tento týden takový menší pravidlo, že ten, kdo prohrál, tak vždycky mohl vybrat téma na další den. No a včera prohrál Roman a ten chtěl po mně filmový hlášky z českých filmů. Tak to tu mám, co vy na to?
2: Dobře, jdeme na to, jsem ready.
1: Fakt?
2: Yes, já jsem taky teda ready, uvidíme, jak to dopadne.
1: Nebojte, je to naprosto easy, jenom zopakuju pravidla, já řeknu otázku, pokud ty víš odpověď, tak se přihlásíš tím, že vykřikneš svoje jméno, ten, kdo vás bude rychlejší, tak dostane možnost odpovídat, když to bude správně, píšu bod. Jasný?
2: Jasný.
1: Banger. Okay. Tak pojďme na to. První otázka. Z jakýho českého filmu pochází hláška Hliník se odstěhoval do Humpolce?
2: Petr.
1: Petře?
2: Marečku, podejte mi pero.
1: A to je naprosto správně, píšu ti jeden bod. Vojto, pojď, musíš to doběhnout teďka, aby to bylo těsný.
2: No.
1: Neboj, to dáš. Takže, otázka číslo 2. Ve kterém filmu zazní, vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore? To je těžší.
2: To nechám na kolegu, oj.
1: A? Co na to kolega? Nic, jo?
2: Nedáme.
1: Kluci, teda, Vesničková středisková, legendární film. Nevadí.
2: Legendární je, ale to bohužel.
1: Chápu, ale paměť občas není úplně legendární. Nevadí, jdeme dál. Teďka to bude jednoduchý. Nastražte uši. Z kterého filmu je hláška? Je to rebel!
2: Petr?
1: Petře?
2: Vrchní.
1: Vrchní to není. Vojto, co
2: Vojta,
1: ty?
2: Vojta,
1: pojď.
2: Marečku, podej mi pero.
1: Ani Marečku, podejte mi pero, to není. Ještě jedna možnost, pojďte. Je to rebel.
2: Kurník.
1: No, vždycky na Vánoce.
2: To jsou, no, kurník. Vojta.
1: No?
2: Tři oříšky pro popelku.
1: Ani tři oříšky pro popelku, to nejsou kluci, no tak. Z čerty nejsou žerty.
2: Jo.
1: Došlo to pozdě. Nevadí, dejme tomu, že teďka, jestli to dá Petr, tak to bude poslední otázka, jo? Protože, Vojto, jestli to ty dáš, tak to doběhneš a musíme dát ještě do střelovou a pokud to Petr dá, tak to přijde k němu. Takže nastražte uši.
2: Okay.
1: A poslední hláška zní. Furt králíka, každý den máme králíka, už ani pina to nežere. Vojta?
2: Vojta, sunce se no, a ne, pelíšky to jsou.
1: Tak jaká je poslední možnost, co? Povídej.
2: Pelíšky.
1: Pelíšky jsou špatně.
2: Petr.
1: Petře?
2: Slunce, seno.
1: Já ti to takhle asi uznám, kámo, uznám. Je to slunce, seno, jahody, ale beru takhle. Juh. Vojto, málem to tam bylo.
2: Ne. Vojta může vybrat na pondělí něco.
1: Přesně, Vojto, cena útichy patří tobě, takže povídej. Kdyby jsi měl přát jedno nějaký téma, který bychom tady zpracovali do této hry, jaký by to bylo?
2: Tak hoď tam třeba já vůbec nevím.
1: Cokoliv ti napadne, anebo
2: auta,
1: to nech...
2: Něco s autama. Něco
1: okay, dobře, píšu si něco s autama, to znamená, že potom v pondělí, jakmile budeme něco hrát, Vojto, tak můžeš úplně v klidečku zavolat a budeš mít téma jenom pro sebe. Vojto, díky moc za hru. Petře, tobě ještě jednou tak. Gratulky a vydrž mi prosím tě na drátě. Já si o tebe opíšu nějaký info, aby ti lístečky na PSAčka dorazily v pořádku. Tak zatím.
2: Výborný, děkuji, mějte se, ahoj.

0: Dáváš si Rádio Spin, máme tu pátek 28. srpna, něco málo před 7. hoďkou. No a už za malou chviličku, respektive za slabou půl hoďku, ani ne, se můžeš těšit na mistra Devkoma, který tady přišel a už si nenápadně chystá svou aparaturu. Já se na to brutálně těším, ty kráso, vůbec nevíš jak. OK, co já mám tady dál, prosím vás, ještě bychom měli stihnout jednu hru, a to je Pravda nebo lež, kterou mám ve svý režii tento týden já, to znamená vlastně takovou menší modifikaci pravidel, jo. Běžně to hrajeme tak, že Dominik je na jedné straně, já jsem na druhé straně a hrajeme proti sobě. Tím, že tu dom není, tak jsem to trošku změnil a je to tak, že hraju já versus jeden z vás, který hraje za všechny spinnery. Takže to nás čeká zhruba po startu nový hoďky, no a teď si dáme ještě po času. No a počasí to se prozatím nijak extra nemění. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 18 stupňů Celsia. Na většině území stále ještě je skoro zataženo, místy oblačno. No a co se nějakých denních maxim týče, tak ty vystoupají zhruba na 31 stupňů. Jo, zase tady máme teplej den, zase tady asi budeme mít noc, ve který si úplně nevyvětráte, ale vypadá to podle radaru, že by někdy po půlnoci mohly přijít i nějaký bouřky, tak uvidíme, snad nás to zase neobejde, byť známe, jak to je s tím počasím. Spin Radio.
1: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské

0: Vítáme!
1: Potles!
2: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Na Radio Spin s Krištofem Čus, to jsem já, máme ještě jeden maličký restík, protože musíme rozhodnout, kdo teda tenhle ten týden vyhrál Pravdu nebo lež. Buď to budu já, anebo to budete vy, spineři. Skóre je totiž nerozhodný 2-2. To znamená, že já teď v tuhletu chvíli budu potřebovat jednoho z vás na čísle 210 32 30 30, který převezme zodpovědnost a utká se za všechny spinery proti mně. Hele, jestli se na to věříš, téma jsem dneska dal celkem jednoduchý, bizarní vynálezy a musím říct, že jsem se úplně necítil na to vymýšlení, no, takže podle mě to půjde hodně poznat. Každopádně jednoho z vás prvního beru, 210 32 30 30, pojď na to. Do mobilní apky, prosím tě, teďka nechoď tam, je to mi to k ničemu.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A já mám radost, protože ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je Krištof. No a i dneska se stalo, že nám tady přišel šťastlivec, odvážlivec, který prostě má to sebevědomí na to, aby bojoval za vás za všechny. A tím je Honza. Honzo, čus. Honzo? Já, výborně, slyšíme se. Nazdar, Honzo. Já. Prosím tebe, říkám, cením to především, ale za druhý mě zajímá. Já jsem jako téma dneska vzal bizarní vynálezy. Co ty na to?
2: No, bizár mám rád, ale nevím. No.
1: Ale vynálezy jsou horší, jo?
2: Hele. No, to už nebude tak slavný.
1: Ale jo, třeba jo, dívej, je to fakt celkem intuitivní. Můžeme jít na to?
2: Jo.
1: Banger. Tak já začínám.
2: Jdem na to.
1: Statement číslo 1. V roce 1923 byl v USA patentován takzvaný přenosný dětský klecový příbytek, který se měl zavěsit zvenčí k oknu bytu.
2: No, já si myslím, že to je real.
1: Fakt jo? Že takhle zavírali děcka prostě normálně na okno. OK. V tom případě já...
2: No, i v nějakým roce posílali poštou, ne?
1: Tyhle, nevím, jestli posílali poštou, to jsem teda neslyšel, ale říkáš, že označíme pravdu, tak já ti označím pravdu. Bráško, je to pravda. Sám jsem tomu nevěřil, ale jako sorry, kdo by pověsil prostě vlastní dítě v kleci na okno, co to je?
2: Ale tak má aspoň to, čerstvý vzduch.
1: To je tak jediný, co má, ty krása, to je hrozný. Dobrý, píšu ti bod, no a jdeme na druhý statement. Číslo 2. Existoval patent na vidličku, která při každém soustu zazvonila, pokud člověk jedl příliš rychle.
2: Ne.
1: Fakt ne?
2: To není pravda.
1: Jak to? Je prostě normální dietka, ne?
2: Zalepená pusa je dieta.
1: Dobře, tak já ti označím, že to je lež. Ne, pardon, označil jsem něco špatného. Označuju lež a... Ach jo, máš pravdu, no. Tohle to jsem si vymyslel, tím pádem připisuješ druhý bod a to znamená, že spineři vítězí a to díky tobě. Ale já nechci odejít takhle hezky, jako, jak se to říká, s hlavou poraženou, takže doufám, že třetí statement dá špatně. Pojďme na to. Třetí statement zní... Existoval patent na zubní kartáček, který měl v sobě nejen zásobník na pastu, ale také zásobník na ústní vodu.
2: Ne, neexistoval.
1: To je lež?
2: Lež.
1: Tak dobrá, dobrá, já to nebudu prodlužovat, dávám ti lež. Dobrý, dobrý, dobrý. Kámo, tohleto je reálná pravda. Je to z roku 1977 a normálně takový elektrický kartáček ti byl schopný během čištění jakoby dávkovat pastu anebo ústní vodu, což je crazy. Ale nemění to nic na tom, že Honzo, gratuluju, protože díky tobě všichni spinaři tento týden vítězí. Gratulky! A od té doby se Honza neozval.
2: Ne, už se mě vypadl tady to.
1: Tak ještě jednou, Honzo, gratuluju, gratuluju. No a pokud by ty si chtěl zasoutěžit tady naši pravdu nebo lež, tak příští týden už můžeš hezky pomáhat Dominikovi. Honzo, přeju krásný den a měj se, čus.
2: Dobrý, taky, čau. Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: pustím Spin, já, Radio Spin ve tvých uších, pátek 28. srpna, no a každý pátek znamená jenom jednu jedinou věc, že už se mnou je Mr. Devcom. Čus,
1: dobrý
0: Pic.
1: Den, dobré
0: dobrý
1: ráno.
0: Rako. Hele, Vrášku, musím říct, že se strašně těším na dnešní premču, protože já tady z toho budu mít trošku nervy, ty možná asi taky, co? Jo, ten mic je trošku pokažený.
1: Ne, já už nemám nervy tady.
0: Fakt?
1: Ale jsem zvědavý fakt, jak se ti to bude líbit, protože s Krištofem jsme tady dneska poprvé takhle spolu, takže jsem zvědavý, co na to řekne na konci.
0: Hele, já se fakt těším, protože vlastně úplně první hudba, kterou jsem poslouchal mimo jako dětský písničky, tak jsem potom skočil do elektroniky, jako komerčnější samozřejmě, takové ty jako, víš co, EDM, co tehdy jeli, David Guetta, tady tihleti lidi.
1: No jasný.
0: A pak, až jsem se jako dostal k tomu undergroundu, jo, k těm sakfokusům, ke všem těm jako drumcům a tohleto. Takže myslím, že to bude přesně něco pro mě, protože jakmile je kombinace hiphopu a elektroniky, tak to žeru, kámo.
1: Hej, tak teda jestli... Tak jo, tak to já tomu trošku přizpůsobím, jak jste říkal, řekl toho subfokuse, tak to já trošku
0: fakt,
1: tam
0: jo?
1: Něco, tak to já tam něco takového dám, no.
0: Ty krásno, hele, ale já přesně vím, že někteří spineři si právě o subfokuse tady píšou, takže myslím, že potěšíme
1: fakt?
0: I ty takhle
1: no,
0: po ránu.
1: Tak to vám udělám dneska radost.
0: Topovka, Libovka, prosím vás, počkejte si na to, protože myslím, že to bude banger. Pokud to nějak nepokazím tady za tím mixákem, doufám, že ne, ale tak.
1: Jo, když to, hele, to nějak dáme.
0: Já tomu budu
1: věřit. Pohodě,
0: OK, tak jo, pojďme si dát jednu reklamku a po ní hnedka začne morci. Československý
2: underground. Yeah. Zdraví tě Štefko, Fidek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchače.

na mě posílají. DJ Defcom live set na rádiu Spin.

Rádio Spin.

0: Radio Spin. DJ Defcom live set na Radio Spin.
1: Bráško! Posloucháš Radio Spin, páteček 28. srpna, se mnou tu kromě mistra Defcoma. Bráško, klobouk dolů, jako fakt, bez prčic, fakt klobouk dolů.
2: Hej, děkuji, já se fakt cením, že to se mi tady ještě u doma nestalo, že by jsem zahrál nějaký track. A stalo se to u třech a ty si prostě řekl, co to je za track prostě. To fakt cením, to se mi ještě u Dominika nestalo.
1: Já ti říkám, že ta elektronika je přesně moje, ale kámo, hele, schválně jo, pustím ti tady, co na to říkají spineři. Třeba Luigi nám tady zavolal do apky.
3: Ej, máme tady zase pátek! Hej, páteční bomby! Hej, kámo, tak toto je pecka! Dobrý palmy jeden!
2: Hej, what's up, Luigi?
1: Luigi, ty krásno, díky moc, ale já souhlasím. Ale třeba Michal, dívej.
4: Zdravím našeho pátečního DJ. Tak musím říct, že tohle je zatím nejlepší set, který jsi tady zahrál. Má to šťávu, má to šmrnc, má to koule. Jen škoda, že tě k tomu nepustí třeba už od sedmi.
1: No.
4: Aby se tady zabil aspoň na dvě hodiny.
2: To nevím, jestli by bylo úplně dobrý.
4: Pátek pak je veselejší.
1: Hezky.
2: Ale to jsem rád, to jsem fakt rád, tyjo, že pokaždý někdo zavolá a řekne, že to bylo lepší než minulé. To jsem
1: jako
2: fakt rád.
1: Jako brutál. A mají proč, protože je fakt sorry, ale je to super, ale super ozvláštění pátku. Prostě
2: děkuju.
1: Odpočinek od hip-hopu, najednou tady prostě jedeš ty drance, kámo, zbožňuju to. Maty, tebe jsem úplně vynechal, čus.
5: What's up, what's up?

0: Michalem, bylo to totálně top.
1: Díky moc, kluci, díky moc, fakt si toho vážím a děkuju, nemám
2: my
1: co k tomu víc.
2: My děkujeme. Možná jenom to, ty krásu, že se někdy přijdu podívat jen tak v pátek, když tady dom bude sám, či on tady dnesky bývá sám, tak nenápadně, jestli náhodou vstanu, víš, tak se přijdu podívat, určitě tohleto si fakt potřebuji pohébit dnesky po ránu, ještě
1: přijďte, aspoň jednou. Přijďte na nějaký set live?
2: No tak prosím, máš nějaký blízko?
1: No, zatím jenom tady s Matyášem něco domlouváme, ale to nechci nějak moc to, protože nevím, jak moc to.
0: Jakože ještě to není úplně ofiko ohlášený, ale 10.10. něco spolu plánujeme.
1: No, fuha, no takže tak, no. Takže čekujte, tam nás budete moc vidět oba dva.
2: Yes, čekujte Sasky kluku, oni to potom vyhodí a ty kráso, tam se asi taky ukážu, teda to si musím dát tady tohleto. Banger, ok, přesuneme se teda k poslední věcičce, kterou tady nám zbývá pořešit, a to je počasí. No a co se počasí týče, to se nám hezky proměnilo od rána, protože po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia. Pořád máme na většině území zataženo nebo skoro zataženo, ale to se mírně změní do takového hezkého polojasna s průměrnou teplotou 31 stupňů, která nás čeká odpoledne. Ráno jsem říkal, že by žádný přeháňky mít neměli, každopádně samozřejmě teď se ta předpověď změnila. To znamená, že momentálně by nám mělo pršet v Ústeckém, v Karlovarském a v Plzeňském kraji, přičemž ten mráček tak jako cestuje horem severníma Čechama a možná potom zasáhne i Prahu, nebo třeba i Liberecký kraj. Takže tolik za mě. Maty, přebíráš?
0: Přebírám.
2: Kamaráde, tak jo, těším se. Doufám, že se těšíte i vy tady na Matyho. Užijte si ho a my se slyšíme s Dominikem v pondělí ve 5 ráno a nebo třeba zítra.
0: Let's go.
2: Víkendu. Tak čus! Dechu.

Neboj se, tyhle ty smrdi nespěj, lidi už se nezměněj. Je jedno, co si myslej, ta hudba tě odnese do piče, jebni se play.

tam všude kolem sebe vidím barvy. Laváca, laváca, moje srdce bije 120, sladký život, ovoce. Laváca, 100%, světlo zase přijde po noci. Vidím stejný lidi po roce, zabijíme v sobě nemoce.

0: Posloucháš Radio Spin, krásný ráno ti přeje Matej, pátek 28. srpna, svátek má Augustin, takže všechno nejbráško a já už tě vítám na dopoledním komunikátoru. Dneska budeme mít takovej GTA speciál, protože včera Netflix dropnul oficiální gameplay trailer na GTA 6. Takže si spolu řekneme, co v tom traileru vlastně bylo, jak velká ta hra vlastně bude a taky budeme porovnávat nový herní mechaniky třeba s českou mafií jedničkou z roku 2002. Bude toho ale klasicky mnohem víc, třeba triky na přání, takže si objednávej na 210-32-30-30 nebo si posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin a my začínáme s tebou Maty a dopolední komunikátor Rádio Spin.
1: Yeah. Check it out. See.

0: aplikace.
1: Dáváš si Radio Spin, na majku je Maty, je krásný dopoledne, pátek, komunikátor, takže dáme si další track na přání a tentokrát si zahrajeme pro Michala, který mi chvilku zpátky zavolal.
2: Ahoj, tady Michal, tak já bych poprosil TTK Big Stepper a bylo by to pro tebe do studio, pro mě do auta, pro všechny spinnery, ať mají ten pátek a tím to uteče a mají ho jít dál.
1: Nádhera Michale, PTK Big Stepper, takže budeme pokračovat na devkomáckým vibeu a já už to tam myslím, můžu rovnou pustit, let's go.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice, ty jsou momentálně krásně sjízdný, hustší je momentálně akorát D1 a to před Brnem, tam si postojíš od nějakého 180. kilometru až do Brna a zdržení čekej tak 6 minut. Zdržíš se potom taky, ale na D8, ta je momentálně brutálně zasekaná a to u Lovosic, to je nějaký 45. kilometr, tam to popojíždí ve směru na Prahu a zdrží se tam na nějaký 40. kilometrů a popojíždí to tam, cituju, 5 kilometrů v hodině a hlásí mi to na dopravním infu, že je tam momentálně zdržení 3 hodiny, což se mi nějak nezdá, ale určitě počítej tam, že se určitě zdržíš. Regiony jsou momentálně v klidu, takže se přesuneme rovnou do Prahy, ta je relativně sjízdná, hustší je každopádně okruh a to u Řeporyjí, postojíš si potom taky na Bělorský u Ladronky, stojí momentálně taky Nuslák směr Legerka, hustší je taky Ječná a Vilzonka u muzea a hustší je momentálně taky okruh u Záběhlic. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku si dáme další track na přání a potom pokecáme konečně o tom GTAčku.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Na Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
4: Pošle něco jiného, prosím, spinner.
5: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.
1: Co

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapový historii.

teď tohle mozkový plach. My stojí a volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda. Venku je město a to je výzva. Chápeš, tedy ku to musíš vzývat, když se začne stmívat.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Rádio Spin, taky komunikátor s Matem. Máme krásný dopoledne, 9 hodin 45 minut a mě už jsem dovolal další spinner a je to Nikolas, čau.
2: Čau, čau.
1: Tak co, kámo, jak utíká dnešní ráno páteční?
2: Dneska páteční ráno, teda jsem v práci a už se těším domů.
1: Chápu, ale ten den teprve začal.
2: Teprve začal, no.
1: No nic, a budeš mít dobrý obídek aspoň?
2: Jo, něco dáme s klukama.
1: Super, tak aspoň tak, hele. A k tomu, aby to rychlejc uteklo, tak jsme vybrali track od Eminema Superman. Komu ho pošlem?
2: Pošleme to tady klukům na lešení, mýmu kámošovi Vencovi a všem spinnerům.
1: Jasně. Tak jo, Nikolasi, užívej dne, ať ta práce uteče.
2: Dobrá.
1: A ať to užiješ. Dávám to tam.
2: Díky moc.
1: Čau.
2: Čau.
0: Radio Spin. Nejvíce rapu v republice.

0: Wow, wow, wow, dáváš dopolední Radio Spin, taky komunikátor s Matem. Už jsem ti tady slíbil GTA speciál, takže začneme. Včera totiž Netflix dropnul oficiální gameplay trailer, a to ve 21.00, a že byl tučnej, protože měl 26 minut a poprvé jsme mohli nahlínout přímo do hry GTA 6. Ten livestream se jim docela sekal a mělo to i celkem potajitou kvalitu, ale GTA jsme viděli a vypadalo skvěle. Rockstar nám ukázal hlavní dvě postavy, což je Jason a Lucia, za který budeš ve hře hrát, takže pokračuju v trendu z minulého dílu, kde hraješ za víc postav. Poprvé v historii GTA budeš ale hrát i za ženu. S tím, že by si hlavní postavy spolu měly i prostě mít nějaký ten vztah, který budeš ale ovlivňovat ty. A to tím způsobem, že spolu můžeš a nemusíš chodit na randíčka. A budou tam samozřejmě i další mechaniky, takže to bude skoro celý na tobě. Je to teda nějaký návrat GTA San Andreas, kde si taky mohl randit, ale tady to bude ještě dotaženější. Stejně jako další mechaniky ze starých dílů, o kterých si zřekneme i v příštím vstupu, takže stay tuned a my jdeme na počasí. OK, venku je momentálně docela příjemně, momentálně tam čekej tak 26 stupňů a je slunečno, ještě se to vytáhne ve 13.00 na nějakých 34 stupňů, což by měly být taky dnešní maxima. Odpoledne potom vidíme nějaký přehánky, a to v 16 hodin, a k večeru by to postupně mělo padat na nějakých 20 stupňů a přes noc by potom měly být teploty kolem 17. S tebou je Maty a ty posloucháš komunikátor dopolední na Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s DABou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Právě posloucháš Radio Spin. Zdraví tě, Mateje, a my s další hodinkou pokračujeme v našem GTA 6 speciálu. Včera totiž Netflix dropnul 26-minutovou gameplay ukázku a že bylo na co se dívat. Už jsem zmínil romance mezi hlavníma postavama, což je Jason a Lucia, a to, že randění se už objevilo v GTA San Andreas a tudíž GTA 6 vylepšuje všechny mechaniky z minulých dílů. K randění se totiž v sérii vrací i posilování a statistiky. Můžeš teda chodit do fitka a tvoje postava se bude podle toho měnit. Ale pozor, to i obráceně. Takže když budeš cvičit, jíst zdravě, tak tvoje postava bude vypadat fit, ale když budeš absolutně kašlat na svoji životosprávu, tak to podle toho bude taky vypadat. Večírky a proměnné noci se mají pak podepsat i na vztahu právě Jasona a Lucy, jak už jsem tady říkal. A kámo, jako upřímně, mi tyhle ty mechaniky přijdou vlastně fakt cool. Přidává to na té realističnosti, ale já si hlavně tu hru chci asi užít jako takovou, protože je to v první řadě relax a rozhodně tam nechci řešit věci, které řešíš v reálném světě. Fakt, jakože fakt mě tam nikdo do diety nutit nebude.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady takhle v tohle krásný dopoledne, Maty, a já už tady mám na drátě Toma, čau.
2: Ahoj.
1: Tome, ty jsi v práci, tak co, utíká to?
2: Jo, utíká to.
1: Nádhera, samozřejmě posloucháš Radio Spin, takže to je správně, takže myslím si, že proto takhle utíká, nebo?
2: Ano, utíká to, když poslouchám Spin.
1: Hezky, ale vybrali jsme písničku od Indyho s Vičem a je to z tvojí čtvrti, naprostá klasika. Kam to pošlem?
2: Pro tebe a pro všechny posluchače.
1: Super, Tome, tak jo? Tak pro mě, pro všechny posluchače, za to ti moc děkuju, ale já to samozřejmě posílám taky tobě, ať ti to dneska v té práci frčí. Dávám to tam, kámo.
2: Děkuju, ahoj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně relativně sjízdný, každopádně kde se zdržíš, tak to je D1. Ta je momentálně zasekaná před Brnem, a to od 176. kilometru. Zdržíš se tam ve směru na Brno 10 minut. Regiony jsou jinak krásně čistý, takže můžeme skočit rovnou do Prahy. Tam je momentálně hustší pražský okruh, a to u Řeporyjí. Tam je taky bouračka, tak určitě pozor. Hustší je momentálně okruh taky ale u Záběhlic, zdržíš se potom taky na Kbelský na Hloubětíně, a to v obou směrech. Bouračku vidím potom taky v ulici Průběžná, hustší je momentálně taky Nuslák směr Legerka, taky Vilzonka u muzea, na Vilzonce je momentálně taky bouračka, takže určitě taky bacha, a zdržení čekej taky v Bělohorský u Ladronky. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání a potom budeme pokračovat našem GTA a 6 speciálu.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After War Contour je koncept praž-

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Sedím v Barceloně, luně, páje, juny, koně, koně, písek, moře, more, neptej se mě, co je.

0: něco jiného, prosím, spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady další trik na přání, který tentokrát bude pro Honzu. Mám ho tady na drátě, čau.
2: Čau, čau.
1: Kámo, dneska je pátek, takže zítra nás čeká víkend. Pozitivní nálada, jak to máš ty?
2: Přesně tak, pozitivní nálada, zítra mě čeká Guláš Fest, takže se těším.
1: Guláš Fest, let's go, takže máš rád guláš?
2: Mám rád guláš a pivo k tomu.
1: To naprosto miluju, to je naprosto fenomenální kombinace. Stejně tak jako PSA a track Praha, který jsme taky vybrali, komu ho pošlem?
2: Ale všem spinnerům a všem, kteří na tom vyrůstali jako já.
1: Let's go, přesně tak, všem, kdo vyrůstali na PSAčkách a na Praze a taky na gulášku a pivínku. Dávám to tam, kámo, užívej den.
2: Díky, hezký víkend, čaute.

0: co ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Rádio Spin. Nejvíc, nejvíc rapu v republice.

0: Nazdar, čau, ty dáváš Radio Spin, Maty on the mic a samozřejmě náš GTA 6 speciál, kde mluvíme o všech novinkách, co ohřevíme, hlavně ze včerejšího gameplay traileru na Netflixu. No a budeme pokračovat s mechanikama, které budou z GTA 6 dělat hodně realistický počin. Kromě toho, že se vrací mechaniky jako cvičení a změna postavy podle toho, jak se k ní chováš, tak přibývají další zajímavější mechaniky týkající se třeba policie. Tentokrát to budu srovnávat s českou mafií jedničkou, která vyšla v roce 2002, samozřejmě pod hlavním vývojářem Danielem Vávrou, který udělal třeba vele úspěšný RPGčko Kingdom Come Deliverance. V původní mafii je totiž policie hodně otravná. Doslova tě pokutuje, i když překročíš povolenou rychlost. Dokonce tam měla být i mechanika, ve který šlo o to, že když si udělal přestupek nebo trestný čin, tak tě civilisti měli jít nahlásit do telefonní budky a zavolat policajty. To se tam ale naštěstí nedostalo, protože to už by ani podle mě nebyla sranda. Každopádně GTA 6 policajty taky solidně boostuje. Pokud tě totiž při zločinu uvidí, tak si budou pamatovat, jak vypadáš, takže kromě změny auta budeš muset udělat i změnu vzhledu, takže si budeš muset dát jiný oblečení. Tak schválně, jak bude umělá inteligence fízlu chytrá a já doufám, že to bude mít svoje meze. Tohle je Radio Spin, taky GTA 6 speciál a my jdem na počasí. Venku je nádherně, je za chvilku 11 a skoro 30 stupňů, je krásně slunečno, ještě to půjde na 34 stupňů, což bude denní maximum, pak už to bude odpoledne hlavně klesat, vidím tady nějaký přeháňky a mělo by být lehce zataženo a k večeru už by mělo být 20 stupňů. S tebou je Maty a ty ladíš komunikátor s Matem na Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy,

alright. Ladíš Radio Spin, taky dopolední komunikátor s Matem, kde máme GTA 6 speciál. Včera Netflix dropnul gameplay trailer a tak řešíme prostě všechno, co o hře víme. Už jsme probrali všechny možné herní mechaniky a featurey a teď je před náma hlavní otázka. Jak to bude vlastně s příběhem? Jak už jsme řešili, ve hře jsou hned dvě hlavní postavy, Jason a Lucia. Děje se bude odehrávat ve Vice City, a.k.a. na Floridě v Miami, takže se vracíme do lokace hry GTA Vice City. Tentokrát ale ne v osmdesátkách, nýbrž v současnosti. Hlavní příběh má mít podle všeho okolo 80 hodin herního času a se sidequestama počítej tak s dvojnásobkem. Takže jestli to bude chtít hrát prostě na těch 100%, řekněme, že to bude mít cca těch 160 hodin. Tak to je, kámo, poslouchej, víc než 6 dní nepřetrženého paření. Takže bych ti doporučoval si už teď naplánovat na datum vydání aspoň dvoutýdenní dovolenou, ať to máš v klidu. Jinak by ten příběh měl být mnohem víc filmovější, než ho známe, a dokonce Rockstar uved, že by měl být daleko víc seriózní a vážnější. Takže se můžem podle všeho těšit na fakt ostrou gangsterku, jak se patří. Já se těším moc, s tebou je Matej a taky GTA 6 speciál na Radiu Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a startujeme další komunikátorovou hodinku dalším trackem na přání, tentokrát za hru pro Petra, našeho věrného spinera. Čau.
2: Čau Maty.
1: Tak co ty si říkal, že dneska si tyjo od 5 od rána v práci, tyjo?
2: Jasný.
1: takže ale opravdu pracant.
2: Slabá půl hodinka a končím.
1: Tyjo, takže už budeš
2: a
1: mít...
2: A pak až pondělí, jasný.
1: Krásný takhle páteček, tyjo. Co plánuješ na víkend a tak?
2: Nevím, hele, paní bude ještě v práci, tak já vemu asi pejska, vemu ho někam na prochajdu, dáme si někde nějaký obídek a uvidíme.
1: Hezky, takový prostě příjemně strávený pátek. Ještě takhle letní, že?
2: No, na mě je horko až moc už.
1: Každopádně, když jsme u toho tepla a u toho léta, tak jsme taky vybrali track od DJ Vice s Indym a je to právě léto. Tak komu to pošlem?
2: Ale všem, co musí být ještě v práci.
1: No jo, ty tady už nikdo vysmátej. Tak jo, všem přejeme hezký víkend, samozřejmě taky tobě, ať ti to ještě uteče a ať si užiješ tenhle ten hezký den. Posílám
2: jo,
1: to tam.
2: Tak se měj, Maty, čau.
1: Měj se, čau, Petře.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou zatím relativně sízný, až teda na D1, ta je zasekaná, a to před Brnem, a to od nějakého 178. kilometru. Zdrží se tam do Brna cca 24 minut. Brutálně zasekaná je u Brna taky D2, tam jsou dokonce nějaký bouračky, tak si tam dej určitě pozor. Regiony jsou momentálně sízný, až teda na Liberec, tam je zasekaná 35 na severu města, ale jinak to jde, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Ta je momentálně relativně taky sízná, hustší momentálně ale pražský okruh, a to u Řeporyjí. Zdrží se potom taky u Záběhlic a taky na Štěrbolský spojce. Zdržení čekej taky na Dobříšský, a to na Smícháči, a bouračku vidím taky ve Strahovském tunelu u Anděla. Hustší momentálně taky Bělohorská u Ladronky a taky Kbelská na Hloubětíně. K dopravě zatím všechno, za chvilku čeká ale další track na přání a potom spolu zakončíme náš GTA 6 speciál a řekneme si, jak je vlastně velká herní mapa.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.
1: Radio Spin.

0: jsme Radio Spin. Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Fabrik.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je taky Maty a taky další komunikátor, takže další trik na přání. Tentokrát zahraju pro Davida, který už mi sem poslal voiceovku do naší mobilní aplikace.
2: Čau Maty, tady David, zahraj mi tam prosím tě Pašeráckou, bude to jenom čistě pro mámu, protože ta má tuhle písničku strašně ráda. Tak díky, čau a užívej den s tím nejlepším rádiem.
1: Díky Davide, samozřejmě užívám, takže doufám, že taky užíváte s tím nejlepším rádiem. Posíláme tam Pašeráckou, takže pro mámu, ale samozřejmě taky pro tebe a taky všem Spinners, let's go.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Dáváš si Radio Spin, taky komunikátor s Matem a taky náš GTA 6 speciál, který uzavřeme poslední hlavní informací a to bude herní mapa. Jak už jsem říkal, hra bude obrovská. Bude obsahovat spoustu obsahu, hlavně příběh jen na 80 hodin a celý to bude zasazený do obřího světa, které je větší než kdykoliv předtím. Samotné město Vice City bude až dvakrát větší než město Los Santos předchozího dílu a oproti mapě z předchozího dílu GTA 5 bude mapa GTA 6 taky dvakrát větší. A v porovnání s další hrou od Rockstaru z Red Dead Redemption 2 bude mapa dokonce trojnásobná. Čeká nás tak jeden z největších herních světů vůbec a já se nemůžu dočkat, až se nový Vice City prozkoumám na vlastní pěst. Ještě do té doby se na ten PlayStation, protože hra zatím vyjde pouze a exkluzivně na PlayStation 5 a to už 19. listopadu 2026. Takže tohle to prostě byl náš GTA 6 speciál na rádiu Spin. Ty mi dej klidně vědět do mobilní apky, jaký GTAčko je tvoje nejoblíbenější a my se už spolu podíváme na počasí. Venku je nádherný letní pátek, 31 stupňů, ještě se to vyšplá na 34, to bude denní maximum a zhruba od 4 tady vidím nějaký přeháňky a je tady hlásený, že by měly být dokonce bouřky, ale já doufám, že to předpověď prostě bude mylná. Každopádně k večeru by to mělo spadnout na 20 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 17 a zítra už by mělo být snad zase hezky. S tebou je Maty a ty ladíš komunikátor na rádiu Spin.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penedy. Mediální partner Radio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

pochopil, co je chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až si kluci půjčí tvojí BBC do tvý puse. Sprchovat se budeš muset, pas, možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

Právě ladíš Radio Spen, taky komunikátor s Matem. Pokračujeme s další společnou hodinkou a po našem GTA 6 speciálu se tentokrát řekneme něco o nových releasech. Pár dní zpátky jsem tady řešil, že Kellyn dal na svůj Instagram fotku z Dovči, kde ale podezřelé je taky Casanova Bulhar a taky tam s nima Filip producent. No a spekulace se staly realitou, protože Kellyn včera vydal track právě s Bulharem a jmenuje se to Balkan Paradise. Má to celý estetiku letní party hitovek z období po roce 2000 a to nejen díky tomu beatu. Kellyn tam přizpůsobil i svoje vocals a za mě to prostě skvěle trefil. K tomuto samotný téma vlastně spojuje oba rapery, protože je to spojení Bulharska a Moldávie, takže je to balkánská pecka se vším všudy. Bulhar mi tady teda přijde trošku slabší a za Kellynem prostě jednoznačně strádá, ale to je můj pohled. Jinak je to za mě dobrý letní hit takhle na konec prázdnin a já jsem zvědavej, s čím novým zase přijde, protože Toxic Love a Balkan Paradise jsou zatím docela bangry. Ty posloucháš Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám už pro tebe ready další track na přání, který tentokrát zahraju pro Majka, a protože si poslal prostě voiceovku.
1: Čau, čau, tady Mike a chtěl bych věnovat skladbu pro Anio, pro Kácu a pro Reonce. Mám vás rád, chlapi, držte se, něco od Tupaka.
0: To je lásky, tak jo, Majku, posíláme tam klukům něco od Tupaka, já jsem vybral Dear Mama, protože mi to přišlo takový tematický. When I

Čau, můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapový historii.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se nejdřív na dálnice. D1 je zasekaná, a to před Brnem na 188 km a tam si postojíš do Brna cca 30 minut. D2 je zasekaná taky v Brně, tam se tomu snaž vyhnout, tam si postojíš tak 10 minut. A D5 je zasekaná před Prahou, tam si postojíš od nějakého 4. kilometru, zdržení čekej tak 6 minut. Regiony jsou momentálně docela OK, v Brně akorát je zdržení v ulici Zvonařka. Když se koukneme do Prahy, tak tam popojíždí hlavně Pražský okruh, a to jak u Hřeporyjí, tak u Štěrbohol. Hustší je to momentálně taky na Spořilově a poblíž Kačerova je na městském okruhu Bouračka, tak bacha. Dobříská je zasekaná na Andělu, ve Strahovském tunelu vidím u Anděla crash. Zasekaná je taky Evropská u Divoký Šárky, tam se taky bouralo. Zdrží se taky na Bělorský u Ladronky, hustší je Davidský kulaťák. Bouračka je taky v ulici Milady Hora. A zdržení čekej taky v centru na Nusláku směr Legerka, taky na Vilzonce, taky na Ječný a na Žitný. K dopravě je to ode mě všechno, ty ale stay in, protože za chvilku máme další track na přání a potom už přijde Jirka a celý to po mně převezme.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: restaurace Čemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Nejvíc nevypípaný československý scény v republice. To je československý speciál s Hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Radio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, taky komunikátor, tentokrát s Matejem. Já tady mám další a svůj vlastně poslední trik na přání, který tentokrát zahraju pro Ondru. Mám ho tady na drátě, čau kámo.
2: Čau Matej, čau Spiňáci, všechny vás zdravím, doufám, že máte krásný pátek, takhle po obědovej čas, všichni užíváte.
1: No jistě, a tady má někdo hodně dobrý pátek, třeba tady Ondra, tak dneska ty jedeš na nějakou vesnickou prostě zábavu, že?
2: Ano.
1: No ale pozor, ty se s ním musíš rychle vrátit domů, protože zítra vstáváš v 7, aby si jel na festiák na Marpa.
2: Ano, Švestka Fest. Za mostem to je.
1: Nádhera, kámo, takže ty máš takhle úplně pátko-víkendovou prostě party. A hele, k tomu všemu jsme vybrali track od Chaosu Svišti na golfovém hřišti. Komu ho pošlem?
2: Pošlem ho úplně všem, ať mají všichni krásný pátek a prostě užívejte školáci, co jsou ještě prázdniny. Ty, co máte dovolenou, užívejte dovolenou a fakt mějte všichni hezký den.
1: No jistě, jako tady Ondra. Tak jo kámo, já tam posílám Chaos a ty si užij tenhle ten track a převážně tenhle ten den. Dávám to tam, měj se.
2: Čau, ty taky, mějte se.

0: Yo, dáváš Radio Spin, taky komunikátor s Matem, který nám už pomalu končí. My jsme tady dneska řešili hlavně GTAčko, měli jsme tady takový GTA 6 speciál. No a já už tady mám na majku Jirku, čau.
1: Čo Matej, čau spineři.
0: Hele Jirko, ty stejně jako já, tak máš rád videohry, my už teda tolik negamíme, jako jsme gamili dřív, každopádně tohle je velká událost, velká věc.
1: Je to tak.
0: Včera se, nebo respektive Netflix, tak zveřejnil velký teaser trailer právě na gameplay GTA 6. Koukal jsi na to?
1: Koukal jsem na to dneska ráno a vypadá to brutálně. Jako, čekal jsem všechno, ale jako to, jak je ta grafika doladěná úplně do nejmenších detailů, je to fakt jako hezký.
0: Mm-hmm. Hele, když jsme u toho GTAčka. Jaký díl GTAčka je tvůj nejoblíbenější? To by mě zajímalo.
1: Určitě je to San Andreas, tam jsem strávil nejvíc času prostě, jako to bylo moje dětství.
0: To je dětství. To jo, já jsem zase ujížděl hrozně moc na Vice City, to jsem měl na PSPčku, ale jako San Andreasko, to je moje GTA 5, protože já v té době jsem neměl tak dobrý komp, abych to rozjel, tak jsem pařil GTA San Andreas, když jiní pařili pětku.
1: Pětku to jsem si ještě stihnul zahrát, protože to ještě bylo teda v době, kdy jsem ještě čas na to hraní trochu měl, takže to je vlastně jedna z posledních her, bych řekl, kterou jsem mi dohrál.
0: OK, a GTA 6, hele, datum vydání 19. listopadu, koupíš to?
1: Asi ne.
0: Okay.
1: Ale já nemám Playsta, počkám si, oni asi, nebo tu pětku vydávali s ročním zpožděním na kompa, tak myslím si, že to bude tady jako podobný.
0: Já jsem myslel taky, no.
1: Tak možná potom bych o tom uvažoval.
0: Tak to si můžem plácnout, protože já jsem na tom úplně stejně. Yes. Koukneme se společně taky ještě ale na počasí. Dneska je páteček a je nádherný páteček, takovej hodně letní, je 32 stupňů, ještě se to vyšplhá na 34, což budou dnešní maxima. Každopádně ve 4 hodiny tady vidím nějaký bouřky a mělo by to rapidně klesat a už večer by mělo být 19 stupňů, takže docela zima. Já ale doufám, že se to nepotvrdí a bude ještě krásně. To je ode mě dneska už všechno, s tebou tady byl Matej a já se s tebou slyším zase zítra, tentokrát od 4 do 7. Tak čus.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu, kde

0: Radio Spin.
1: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supili

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Máme tady páteček, no a my se tak koukneme, kam vyrazit o víkendu za muzikou. Spoustu nový hudby jsme dneska taky dostali, takže o všech nových releasech si taky povíme. Jelikož je pátek, tak nás čeká samozřejmě i naše pravidelná páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a neochudím tě ani o pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Po celou dobu tady taky budu hrát samozřejmě přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Lukáš, Radio Spin, máme tady páteček, no a ty možná tak už přemýšlíš, co budeš dělat o víkendu. Já tady pro tebe mám pár tipů na hudební akce, kam vyrazit, no a začneme hned dneškem. V Litoměřicích, v letním kině, tak dneska budou vystupovat Berlin Manson, takže na Berlin Manson dneska do Litoměřic. Kdyby si dnešní odpoledne, potažmo večer, trávil v Teplicích, tak tam rozhodně vyraž do kafe Lipová 33, kde bude Afterwork, což je akce od Majka Trafika, kde bude hrát DJský sety, ale nejenom on, ale taky DJ Robot, nebo třeba taky Orion. Zároveň tam bude taky pop-up jeho restaurace Jam & Co, takže budeš moct ochutnat i dobroty právě z téhle restaurace. No a co se zítřka týče, tak ve Vranově bude v klubu Kotva k vidění a hlavně k slyšení Maniak společně s Kokim a bude to takový velký finále letní sezóny. Takže poslední prázdninový víkend, rozhodně ho využij nějak aktivně, nějak hudebně, vyraž na nějakou akci a ještě si to pořádně užij. Radio Spin! I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong, or tells you you're in a

0: Rychlá doprava na rádiu Spain na D11. Vidím velký zdržení u 33. kilometru, kde si postojíš obousměrně, takže na to dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 48. kilometr ve směru na Prahu. Tady vidím taky štosovačku. No a postojíš si i na D1, kde je zasekaný jak výjezd z Prahy, tak taky příjezd do Brna. Regiony, tak ty aktuálně jedou v cajku. No a když se mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze, tak tady si postojíš zejména v Bubenečském tunelu, kde se to štosuje obousměrně, k Belská ulice ve směru na Hloubětín, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, postojíš si taky na Bělohorské ulici, no a štosuje se i Štěrboholská spojka, kde se to štosuje obousměrně. Vidím tady taky jednu nehodu, a to v Hartigově ulici, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, teď budu hrát přesně podle Mirka, kterýho tady mám i na drátě. Čau Mirku.
1: Zdravím, ahoj.
0: Tak prosím tě, co zahrajeme, co jsi vybral?
1: Já jsem poprosil od skupiny Eve.
0: Who's That Girl, jsme se domluvali, tak já už to tady mám ready. Budeme to někomu speciálně posílat?
1: Ale asi všem, která se ta písnička líbí a on někomu se líbí, někomu ne, tak uvidíme.
0: Super, já ji tam mážu, prosím tě, ještě než tě propustím, řekni mi, máš nějaký plány na víkend, budeš pracovat nebo odpočívat, jak to máš?
1: Já jsem z vesnice, já jsem bydlák, takže já pracuji na sesíc každý víkend, když nikde nejsme. Minulý týden byl zahrada, sekání, ksovinořez a ostatní věci. Teď máme naplánovaný řezání dřeva, to, co natáhám větve a trámky, tak se budou řezat se díka u víkendu dřeva.
0: No jo, to je prostě zahrada, tam je pořád práce, pořád co dělat. No tak a ti to jde hlavně od ruky a já ti posílám teda tuhle pecku. Měj se hezky, čau.
1: Díky, hezký pátek, ahoj. Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 28. srpna, svátek tak slaví Augustín, takže všem Augustínům přeju jenom to nejlepší. Za moment se podíváme na novou hudbu, co jsme dostali takhle při pátku a že je toho opravdu hodně, takže na takovej recap se společně mrkneme. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Než budeme pokračovat, tak se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 26 stupňů, je tam krásně, slunečno, jasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že ale kolem nějaký 5-6 hodiny vidím, že nám začne pršet, takže na to dávej rozhodně bacha, jestli budeš vyrážet k večeru někam ven. Zítra, tak tam už by to mělo být podle všeho bez dešťů a maximáty se vyšplhají na 24 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro

0: tady Kato z Praga Union a bacha, posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, no a pátek bývá dnem, kdy se vydává nová hudba a není tomu tak jinak ani dneska, takže se jdeme podívat, co všechno jsme novýho dostali. Začneme v zahraničí, a to u Trippieho Redda, který vydal nový album s názvem NDA, takže na to můžeš rozhodně mrknout. Přesuneme se ale k nám do České republiky. S debutovým albem se dneska pochlubil Phil z Ústí nad Labem, který zveřejnil desku Nice Job, je to teda producentská deska, kde najdeš 11 tracků a spoustu hostů. Jen namátkou tady vidím Robina Zuta, Darko Don, je tady YG Morris, je tady Resetet, je tady Forest Blunt a tak dále, takže je opravdu nařachaná deska. Dál jsme dostali novinku taky od Gleba, ten vydal EPčko s názvem MHD Flashback, tak to už máme taky venku, taky tam je pár hostů, takže na to rozhodně taky mrkni. No a v neposlední řadě to je Idea a James Cole, který už včera vydali novou desku s názvem Alibi Jones, což je deska, která vlastně vznikala ještě během toho, co tvořili společně desku Done. Mám tady ještě taky jeden single, a ten je od Kelina, který se spojil společně s Kasanovou Bulharem a vydali teda video single s názvem Balkan Paradise. Je to takovej letní slunečný hit, takže to určitě taky čekni. To by byla nová hudba, rozhodně bude teda co poslouchat, no a s hudbou pokračujeme i my tady v éteru Rádia.

Posloucháš Radio Spin, doufám, že máš příjemný páteček, víkend, tak ten už je za rohem. No a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak tentokrát uděláme velkou radost všem milovníkům oldschoolu, všem milovníkům amerického oldschoolu, protože nadcházející hudební víkend bude věnovaný East Coastu a taky West Coastu. Dva největší směry, které ovlivnily rapovou game tady v celém světě, takže si dáme ty největší hity od těch největších jmen, nějaký možná i trochu opomenutý věci. Navíc se dozvíš taky spoustu zajímavostí, takže si to rozhodně nenech utéct. Sobota i neděle, vždycky od 9 do 7 hodin večer, dvojitá dávka, buď to West Coast nebo East Coast rapu, tady na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1. Aktuálně vidím velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po 25. kilometr, takže na to dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na D1 při příjezdu do Brna, kde se to začíná štosovat už od 170. kiláku. Zdržení hlásí taky D11. 29. kilometr hlásí obousměrnou štosovačku, no a stejně tak obousměrný zdržení hlásí i D8, a to u 44. kiláku. Regiony aktuálně jedou naprosto bez obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš zejména na jižní spojce ve směru na Barandák, Štěrboholská spojka je zasekaná obousměrně, Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, Kbelská ulice ve směru na Hloubětín, i tady se to štosuje, no a Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady vidím zdržení. Jinak ulice Vrchlického potom hlásí jednu nehodu a jednu nehodu vidím taky na Evropské u divoký šárky, takže na to dávej rozhodně bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám teď jeden vzkaz od Davida.
1: Čau Jirko, tady David, zahraj mi tam prosím tě Pašerácko, bude to jenom čistě pro mámu, protože ta má tuhle tu písničku strašně ráda. Tak díky, čau a užívej den s tím nejlepším rádiem.
0: No tak jo, tak pro mamku posílám jednoho pašeráka, užívej pohodovej pátek, vy všichni, co teď ještě třeba jste v práci, tak tam ať vám to jde hezky od ruky, ať se co nejrychlejc můžete vrhnout na ten zasloužený víkend. Jdeme na to.
2: Rádio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Radio Spin, Jirka za Majkem, my dál pokračujeme v pátečním Spin Extra. Už za hodinku si dáme páteční pátračku, kde si tak jako zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a samozřejmě i dál taky hrajou přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Koukneme se za pár minutek taky na novinky ohledně GTA 6, která teda včera dostala velký trailer, takže o tom si taky řekneme něco trochu víc. Ještě předtím ale mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 26 stupňů, stále tam je krásně, slunečno jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, ale okolo 5-6 hodiny tady vidím, že nám lehce sprchne, valí se to na nás teda ze západu, takže na to dávej bacha, jestli budeš někam večer vyrážet. No a co se zítřka týče, potažmo celého víkendu, tak zítra tady maxima vidím na 24 stupních, polojasno, no a polojasno hlásí i neděle, kde vidím 26. Spin Radio.

V ranních zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Džemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.

Smoke weed every day. Posloucháš Radio Spin, očekávaná GTA 6 včera dostala hodinu dlouhej trailer, který se teda vysílal na Netflixu, ale pokud Netflix nemáš, tak nemusíš zoufat, protože byla to exkluzivita jenom na 6 hodin, už je to normálně i na YouTube, takže tam to můžeš rovnou zčeknout. No a během téhle hodinky tak jsme dostali opravdu hodně informací. Tou asi hlavní je celkový vizuál té hry. Vypadá to opravdu nádherně. Rockstar, tak ten si pohrál s každým detailem, hodně je tam propracovaný

světlo, protože stíny, vrhání světel a tak dále a tak dále. To není úplně běžný, aby to bylo až takhle vyšperkovaný ve videohrách. Vypadá to opravdu fotorealisticky. Dozvěděli jsme se tam taky to, že budeme moct přepínat mezi dvouma hratelnýma postavama, mezi kterýma bude to teda muž a žena a budeme mezi nima moct budovat taky milostný vztah. Zároveň jsme dostali taky bližší pohled na celou mapu, která má být dokonce až třikrát větší, než tomu bylo u GTA 5. Je tam taky vylepšený policejní systém, třeba dřív ti stačilo, že si jenom změnil auto, teď už si tě ale policajti budou pamatovat, že budeš muset změnit třeba oblečení, bude pomáhat taky třeba maska, kterou budeš moct nosit. Celkově taky nový auta, nový zbraně, těch je tam opravdu hodně. Bude tam taky spousta aktivit, a to ať už potápění, surfování, cvičení v posilovně, celkově taky změna té postavy, protože když budeš třeba chodit do posilky, budeš tam cvičit, tak samozřejmě ta tvoje postava se podle toho bude taky měnit. Když budeš třeba ponocovat v barech, nebudeš chodit spát a tak dále, tak samozřejmě se to taky propíše. Takže opravdu vypadá to, že se máme na co těšit. Hlavní dějová linka, tak ta slibuje hrací dobu okolo 80 hodin, ale myslím si, že ta pravá sranda přijde teprve v GTA Online, který teda ještě zatím je tak trochu pod pokličkou, ale všichni víme, že se toho dočkáme. Jestli jsi neviděl ten velký gameplay trailer, tak na to rozhodně mrkni, najdeš to už na YouTube, no a třeba mi pak dej i vědět, co si o tom myslíš ty. Radio Spin!

Posloucháš Radio Spin, mám tady teď pro tebe jeden tip na neděli, protože v pražských Strašnicích proběhne Street Art Fest 2026. Bude tam spousta teda umělců, budeš si tam moc zkusit třeba sám graffiti, bude tam taky DJská škola, bude tam spousta sportů, a to od BMXek po koloběžky, po skatey samozřejmě, slacklina, fotbal a tak dále a tak dále. Bude tam taky street dance, no a hudební doprovod, o ten se postarají Prago Union. Celá tahle akce začíná teda v neděli už v 11 dopoledne, no a bude trvat až do 7 hodin do večera, a bude to teda ve Strašnicích, na Gutovce, zároveň se tam budeš moct i taky dobře najíst, takže kdyby si neměl co v neděli na práci, tak můžeš jít na Street Art Fest na Gutovce 2026. Třeba se tam společně vidíme. Radio Spin. Money after take off the door, pull up in a thing, off straight for the hole in the floor with the toddlers. Don't know what you thought, by the end of the night you be picking up your jaw. Plants, not 10 or 20, run up in a crop gaff with eggs Benny.

0: www.radiofine.com.
1: Čau, můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

nejlepší rádio. Rádio.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D8, u 34. kilometru stále vidím obousměrný zdržení, takže na to dávej bacha. Bacha taky na D1, při výjezdu z Prahy si tady postojíš až po 25. kilometr, no a zasekáno vidím taky při příjezdu do Brna na D1. Dál tady vidím ještě štosovačku taky na D4, 54. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky štosovačku. Co se regionu týče, tak lehký zdržení vidím v Budějovicích, a to v ulici Na Dlouhé Louce. No a mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze. Tady si postojíš zejména na jižní spojce, a to ve směru na Baranďák. Z opačné strany, z Dobříšský ve směru na Baranďák, se to štosuje taky. Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně. Kbelská ve směru na Hloubětín, tady si taky postojíš. No a štosuje se i Pražský okruh v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Barvy!

0: Přesně podle tebe.
1: I dál tady hraju samozřejmě přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady od vás hromadu hlasovek, takže nějakou vybírám a jdeme na to.
2: Čau. Hele, my teď jdeme bavorákem a konečně se spravili repráky, takže konečně můžeme poslouchat spin. Ale chtěla bych, abys tam pustil nějakou třeba tvoji oblíbenou písničku, co rád posloucháš, tak díky, čau.
1: OK, no tak já si aktuálně ujíždím stále v britské scéně, takže já tam hodím jednoho AJ Tracyho. Věřím, že v tom vašem bávíčku ty nový repráky to pořádně rozduní, tak užívejte.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 28. srpna, pátek, svátek tak slaví Augustín, takže všem Augustínům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku, no a hned potom si dáme taky hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 26 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, s tím, že stále platí, že okolo 5-6 hodiny nám začne pršet, takže jestli vyrážíš někam ven, tak rozhodně bacha na to. Co se víkendu týče, tak v sobotu tady vidím maxima na 24 stupních, bude polojasno, no a polojasno bude i v neděli, kde se vyšplháme až na 26.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: U tady René Danke, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.

Startuje se jedna repová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se teda ztratila jedna repová deska, no a náš úkol, ten zní jasně, tuhle desku musíme i najít, a to pomocí teda indicí, který mám tady před sebou v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Takže jdeme rovnou na to, otevírám hned první indici. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 1994, takže dneska tady budeme hledat nějaký velký oldschoolek. Jdeme dál. Tady máme, že se na té hledané desce objevilo celkem 18 zvukových stop. Mám tady ještě jednu indicii. No a tady se dozvídáme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak podle všeho není z České republiky. Takže jestli už teď tuší schválně, co by to mohlo být za desku a pachatele, tak rozhodně nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s páteční pátračkou na Rádiu Spin pokračovat.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky páteční pátračku, kde opět hledáme jednu ztracenou rapovou desku. My už teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 1994. Objevilo se na ní celkem 18 zvukových stop, no a pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak podle všeho není z České republiky. Mám tady další indicie, takže jdeme rovnou na ně. Tak tohle už je zajímavý, tady se dozvídáme, že pachatel byl a stále je symbolem East Coastu. Jdeme dál. Tady ta indicie nám prozradila, že pachatel za svýho života vydal pouze jednu jedinou desku. No a mám tady ještě jednu indicii, která je zvuková, takže já tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout. Dál bohužel ukázka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut se k naší páteční pátračce vracíme. Hit it.

0: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go
1: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MD, MA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem

0: Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central.
1: Šmouk. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky páteční pátračku, kde opět hledáme jednu ztracenou rapovou desku. Začíná se nám to tady pomalu přiostřovat. Co teda víme? My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 1994. Je na ní celkově 18 zvukových stop, no a pachatel, který ji má na svědomí, tak ten je z East Coastu, no a za svýho života vydal jenom jednu jedinou desku, všechno ostatní už vyšlo bohužel po jeho smrti. Mám tady ještě poslední indicie, takže jdeme rovnou na ně. Tady se dozvídáme, že příští rok to bude přesně 30 let, co tenhle pachatel zemřel. Jdeme dál. Teď tady mám přebal té hledané desky, ten je převážně bílej, je tam bílý pozadí a uprostřed sedí dítě. Mám tady ještě úplně poslední indici, která je opět zvuková, takže opět tahám ven svůj diktafon a jdeme na to. Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele by to mohlo být, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále můžeš taky volat přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Máš na to pár posledních minut, dokonce ještě tady nemám ani jednu správnou odpověď, zatím to nikdo z vás netrefil, takže jsem zvědavý, jestli to ještě někdo z vás dá. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. D11 hlásí zdržení u 31. kilometru, kde si postojíš obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 24. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, hlásí taky zdržení. No a postojíš si při příjezdu do Prahy na D5, naopak výjezd z Prahy je zasekaný na D1. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, v Praze potom velký zdržení hlásí jižní spojka, a to ve směru na Barandák, Kbelská směrem na Hloubětín, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a postojíš si i v Bubenečském tunelu, kde se to táhne směrem na Povltavskou. Vlzonka pak hlásí jeden crash, takže na to dávej taky bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Lukáš, Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádný další nápovědy, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy, co teda myslíte, že jsme tady dneska za desku hledali.
1: To je Notorious B.I.G., album se mi se jmenuje Life After Death.
0: Tak The Notorious B.I.G., ten by seděl, deska Life After Death to ale není, to je jeho druhá studiová deska, která vyšla už po jeho smrti. My tady hledáme ještě desku, která vyšla za jeho života, takže jdeme dál.
2: Ahoj, tak tady Ondřej a Niky. My si myslíme, že pachatel je The Notorious Big Juicy. Písnička.
0: Tak je pravda, že ta ukázka, kterou jsem tady pouštěl, skutečně to byl instrumentál k tracku Juicy. Bohužel, ale to mi tady dneska nestačí, takže já musím jít ještě dál.
3: Čau, k páteční pátračce, je to Ready to Die od Biggieho. Snad jo, mělo by to být ono. Tak se mějte všichni hezky, krásný pátek a nebourejte v kolonách, čau.
0: No a tady už to máme, je to přesně tak, je to Biggie a jeho Ready to Die album, který vlastně jediná deska, která vyšla ještě za jeho života, potom už zmiňovaná deska Life After Death, ta vyšla 16 dní teda po Biggieho smrti. Super, díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali a hledali, no a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky pár tracků pustíme právě teď do éteru. Tak jdeme na to, užívej pohodovej pátek, další páteční pátračka zase za týden tady na rádiu Spin.
4: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: pátek, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou stále Jirka, my dál pokračujeme teda v pátečním Spin Extra. Připomínám, že nadcházející hudební víkend tak bude tady na Radio Spin věnovaný East Coastu a taky West Coastu, takže spousta amerického old schoolu nás čeká už tenhle víkend přímo tady v éteru. Já se ještě ale rozhodně neloučím, protože nás čeká ještě jedna společná hodinka, ve který si dáme hitparádu Spin Fresh Hits, což je 15 nejoblíbenějších československých tracků, a to podle vás, posluchačů Rádia Spin. Takže sám jsem zvědavej, jak jste s tím žebříčkem tentokrát zamíchali. Za pár minutek už se na to podíváme. Ještě předtím ale mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 26 stupňů. Stále tak je tam krásně slunečno a jasno, ale začíná se nám to trochu zatahovat, protože okolo nějaký 6. hodiny tady vidím, že by nám mělo začít pršet, a to zejména teda na západě naší země, odkud se vlastně na nás ten déšť valí, ale mělo by se to přehnat přes celou naší republiku. Co se víkendu týče, tak sobota hlásí polojasno, maxima na 24 stupních, v neděli taky polojasno a dostaneme se až na 26.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept...

krátce před pátou. Od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Vesnou a Benem Kristovao a jejich trackem Já se tě brát nebudu. Takovej moderní folklor, super věc, dneska už se s ní ale bohužel teda loučíme. No a rozloučíme se i s Hardtrackem a Bukou a trackem Dostaň mě pryč, věc ze z nejnovější desky od Rika s názvem Focus. Pro dnešek ale tenhle track v hitparádě taky končí. Dostaň mě z ulice pryč, spadím ti vše, co budeš štít, jen nevím, jestli budu tvůj poslední. A můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je Mat 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z týhle alternativní nový scény, a to konkrétně s Viktorem Kalem a Marie April. Vlastně scéna, kterou Mat tak jako vlastně tady vytvořil, ale za tu dobu už se kolem něj nahromadila kupa šikovných interpretů a tahle alternativní scéna teď zažívá opravdu obrovský boom. Posledně to pro Mata byla 10, dneska už je to jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči, nechceš něco po mně náhodou, tak nečekej, až ti slzy zmočím.

zlobit, spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

a na chvíli to zase trochu zvednou. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Hit. Na 12. místě si slyšel Filipa Konvalinku, Spio Squad a Podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, je to deska plná boombapovýho soundu, takže pořádnej old school, ale zabalanej v takovým novým fresh kabátku. Teď už 11. Tady je Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů, za mě osobně nejstriktnější raperka tady u nás, máme tady její track Wifi, což je vztahová, rázná věc, jestli budeš mít někdy možnost jít na Sausen Live, tak toho určitě využijí, protože je to vždycky velký zážitek a to jak hudební, tak taky taneční.

0: Desátý místo to bere Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby, track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel nedávno do kin, takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak bych řekl, že si to určitě užiješ.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od dost nečekaného spojení, bych řekl, Krištof a Sergej Barakuda, kteří překvapili celou republiku společným singlem Movie Stars. Dva Ostraváci, takže spojení Ostravy. No a já jsem zvědavej, co na tuhle novinku budeš říkat. Tak jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Movie Stars.

Fresh Hits. Na devítce je novinka z minula a je to track All Night z nový desky Into Deep od Čáva a LPho. Týpci, co jsou napůl z Británie, a ten vliv britského soundu se do toho tracku propsal opravdu hodně. Osmička, tu bere Izomandias s trackem A mám rád, track z jeho desky Exit u palice, která strhla velkou pozornost. Na tracku A mám rád je i Hector a tady jde ten jejich striktní rap do takového latino kytarového beatu a za mě je opravdu super. Takže si to jdeme společně užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady si slyšel Gufrau s Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci. Super refrém a mu určitě taky musím vyzdvihnout videoklip. Je vidět, že kluci studujou famu a ten vizuál mají zkrátka vždycky úplně vyšperkovaný.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky čas na dnešní druhou novinku. Ta je trochu alternativnější, je to track Tolik emocí od režiséra a hudebníka Šimona Holího. Je to track, který vzniknul jako soundtrack pro jeho nový projekt a společně s ním tam uslyšíš i Ankyho. Takže si to jdeme rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka Tolik emocí.
0: Hitparáda.

Spin. Na šestém místě je Robin Zoot a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila už na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout, no a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc než Buka. Teď už pětka, tady je tenhle týden Sara Rikas a track V mojich snoch, taková pomalá můdovka, dostalo to taky super videoklip, na který určitě mrkni. No a já jsem zvědavej, kdy Sara přijde s novou deskou, protože už je to opravdu dlouho, co jsme od ní desku nedostali a myslím si, že s tím, jak teď už přicházejí pomalu nějaký nový singly, takže už by mohl konečně nastat ten čas. No, uvidíme. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, tady máme Nick Tenda a jeho nejnovější single Q&A neboli Q&A. Nick tady trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu. Na featu si slyšel Vena, no a myslím si, že to je fakt chytlavá pecka, že se vlastně tenhle experiment dost poved.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme za Ankym a trackem Loterie, kde je společně s ním taky Edův syn. Hluboká věc, Anky si v období tohodle releaseu vysloužil dokonce i cenu vinila. Takže si to jdeme společně užít. Flashback na rádiu Spin.
2: Vydělat velký prachy, potom se zbali.

0: Tak to by byl flashback na Radio Spin, no a teď už bronzová pozice. Tady je novinka z minula, Izomandias a Viktor Sheen s trackem Dřív bylo líp. Další věc z desky Exitu Palice, která se ještě dočká pokračování. Izo už vydal první drop tracku k EUP Summer, no a další várku už pomalu začíná týzovat. Tak jdeme na to!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 3.

Spin. Stříbrná pozice, tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ale ještě daleko předtím, než začal vůbec streamovat, tak i repoval. No a zdá se, že se k tomu teď vrací, a to pod jeho starou přezdívkou Tlustej Karl, a to s trackem taky Nová doba. Jeho láska k boombapu tam je z toho tracku cítit opravdu hodně a má to i skvělou myšlenku. No a teď už vítěz. Na první místo se po nějaký době vrací Praga Union s trackem Hledá se rým, track z jejich poslední desky Nekorektu. Na featu je tady potom Paulí Garant, který dokonce několikrát zmínil, že Kato byl velkou inspirací pro jeho hudbu, a teď je tady máme společně na jednom tracku. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace! Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: vysílání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Zase za týden. Na Rádiu Spin.

0: Fine Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

je to moje zpověď. No tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za to, že jsem s tebou dospěl. A snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď. A tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

Čau, můžu tě vyrušit? Zesil si prosím tě rádio a poslouchej. Mám tady dvě kazety a z nich ti pustím dvě trojice repových ukázek a ty se zamysli, jak by se každá z nich dala pojmenovat. Můžem začít? Tady je první.

Máš to? Já věřím, že jo. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin pro tebe máme nachystaný to nejlepší ze dvou největších směrů amerického rapu v celý rapové historii.

0: Rádio.
1: Spin Rádio.
0: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Jedeme.

0: dáte?
1: Nehledáme, jsme na chceme být slavný.
2: Rádio Spin, to nejlepší rádio. Rádio.

Rádio Spin.

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplici v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Na plakáte moje jméno
4: Vec.
3: Přišel jsem čeknout toto město.
4: Kde?
3: Rozjebat se jak zvěra.

0: Fine Radio.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Perry, mediální partner Radio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Tohle byl Shizzle a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer na

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

Rádio Spin. Ha ha.

0: Zaželezilo li se železo? Či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Tohek nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbečci.